0: A to sa prašam, komu da home officeu poveda, što se konc tydenja reano doživiu, napríklad tiež na našich serbských rajniščach.
1: MDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
0: S Janom Reariom.
2: Šeste bukečanský motocross po Šťarnišču je sobotu nimale dobota padnú. Nedom jacori piloča nesú sa napúč do rodec podali, abo motorské při odžňatým polu na připovešaku steje ostajili. Silne dešče sobotu otrania ač do popoudňa postarachu sa menúce vo kytro bočanú čaru. Nekoci z mužičí pak startovachu, tak napríklad zamuje Langa z Ralbic a Zdenek Král z Javory. Langa obsadži na svoje Yamaha 7. miestno a Král z motorskej marky KTM 10. Riane duel nastave 4. biu mes konečanom Robinom Reoriom a huskočanom Viktorom Belkotom. Reor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov steješe smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. miestne na dobečerským podesče. Pieskečan Matias Kupka huskvarna bu v samsnym vúbeđovaniu 9. Koparske vúsledky Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosilc Rotk 4-0. Sulšečan Leon Šota vyhýžo v druhej menšinie 1-0 docpiv. Koparske vúsledky okresná Vyša Liga, po 15 menšinách 0-3 k počase 1-6 a na koncu 2-7, to je vúsledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warjovo při dezastre celý štaj Simon Kocor a Louis Kreutz. Našece Dobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Čestne Rota Aleksandr Wauda. V okresnej líze štafla 2 skončí sora Nebelčice Minaka včera po podňu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
3: To by je dobrá z našej strany, to by špreč. Sme sa tady reprezentovali, sme silné celky uvedomili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vlastne od tých mladých rajerov, boh ja pravil, bo to zasúžené dobe, či bolo, tak sme sa s Dybkom spokojom a pri rejnej medre dobro uvideli.
2: Rota Nebelčice William Plettner, Radbor Sepice 1-2, Rota Radbor Claudius Buscha, Kinsborg Vúžnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik a FC Vúžica Športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rejne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiárnu vinovatostnú rú Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbske rejne zjednočenstvo bychu samorota hosči a dvoje do Cpik Šeščan Bimak.

0: Batch Menschino. Dona Poszczyce. A tobie kietro kwodne. Czera, nejdu večer čornem komcu. Na filmowych nocach tamniším krabatu imenie. Na pokazach učera minuce film Spaziergang nach Syrakus. Nowy film z Charliem Hübnerom. Die Schwita Serbo jese jedo čorno komca dojewa, nekak ciauta tam sim na parku a nischu naličiu. To da nic dla dziwa dzielnika Charlia Hübnera, nie.
1: Ajmo co ma naša przeczela, abo swój butak recu bu podpierać Klevenca Bobkul. Smo czera zonili na swyżenu na swoim dom zonio Subraja, a to smo si prajili spontane, da si moj dojdziemo.
2: Tym tajem Füchse z Neuem Morawet, taki serii, ha ten Damon film, mi se zda, ha to Schwarzes Gold in der Serie, ha to im Ponte Vizolada, ha vidi auch to ins Neue.
3: Den Film, wat to was stöchen, jo čito, jo pschirmne, ha to na sajem moja, ha to nijedželu večer, si ne možeš ničo lepše pšetstać, kaj še jo do kumca si dojeć.
4: Musimo na nekotre dživar, ma zna boli jo še zase ima veleče, ha za tom kino jo tajki, jo, da smo celi zadavno imamo se dojeć. A nekaj se to tako dovečalo, da je Klemens Bobka v tem filmu imel voljo najskejo sobo, a je, da smo pa da želimo tudi skladno žensemu užiti.
0: Oj, špacigang nach Syrakus s srbskim dživadženikom Klemensom Bobku, a v njeho šitešno postrovoju, a nam přeradžijo, kotro rolu tam v filmu převzal je.
5: Ja, rajem tam jenom zvonika, či radnice NDR na Československu, a když tam tu vonu osobu jenom kontroluje, a tam potne za čo poradku nie je. Hej, to je vizor všetko rinne. Tu doma láče, sa tiež vesu, že sa tu nie pokazal. Myslím, to je nejaký rejný film. Ja som tu v Mnichove na premiére videl pri filmovom festivalu. A hej, ja som myslím, to je rejný film, kýž môže sa tiež rúne tiež ju dere pokazať. A ja som myslím, že to je fajn, že tieko ľudí do kina šinu a si jen film vobľadá. A to som ja tam tiež podľa. A pon tiež moja svojba, moje dživo raz vidí. A to je na rejná vec.
0: Aj praj Dživadženik, Klemens Bobka, Rianne Filmovičer, to bie čera čornom komcu, či to dá trošku kvodnejších temperatúrach na filmových nocach na dvore krabatového mna. Ciemenčiny Donapo šeščiche, a to je Sounds of Slovenia, Jabuko.

0: Tak vone klinči. Jabuko svojenske, nitko je na pošestih. Čas za naše poješče zhonje v Užice. Kiši nam zimava. Bettina Benderotova.
1: Serbski rozvoz. Poješče. V studiju Bettina Benderotova.
2: Dobro ranje. Za nového vesnanostu holžia bučera Aleksandr Mann z 61,1% vosu uzvolené. On přísúša svobodným voleriam, aby do toho ižo zastupovacu vesnanosta. Tamný kandidát, gminský radičel Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 18,9% vosu dostal. Dotalny wiesnanosta Gerald Meyer poda so oktobre na umink. Wolič smidzische hodziju nidzie dwajty sac wobydlerio. Na hučbny svedzin pod hesłom Serbski nocy smidzachu ansamblu CSLA sobotu wieczor nidzie 500 wopytuario do Šmochčic witać. Balet, kór a orkestr podachu so na slidy serbskich hučbnych tradiciju, až nejachu mocny přiklesk. Piatkonische Przedstajenie dobiachu Wiedradla Wodbrajic. Wupadnene Przedstajenie so sreč septembra dome Serbskeho Ludova Ansambla Budyšinje Nakvata. Nadrobniše informacije zžila so na internetnej strone SLA. Včera je ko Budyšin s tradicionalnym kuždoletnym koncertom na Čornoboze ustupil. 60 wopytuariu je Pučna horu namakało, programy słyszysty spiewaj za żunski kór z wazowskiego spiewnika. Ze spiewnym wobdziewaniem Jurija Pilka wspomina się so też na jeho stote posmiertniny. Koncert wotmie so na dniu Hornie w Užicu, a spiewaki a spiewario przedstajichu nimo toho niemskie, słowakskie, italskie a francuskie spiewy. Wiatce hač stoviri vrje sobotu dvoru svedžen serbského evangelského toarstva Rubelčicach opytało. Pučuanie je so Wiedradla Wodbrajivo. Ekumenijsku nutornosť se superintendentom Kristofom Rummelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsce a katolsce virivi zromadne vo svedčichu. Potom přizamkne so zabony svedžen z drežanskej skupinu Potka. Na vesnu svedžen 6,570 let zjece sobotu na špitanke statoku a brožni je neže cista hosči přikvatalo. Popodnejší kulturný program je dorostová skupina serbského folklorného ansambla Vudvo Vuotovala zhromadne se šuleriemi Pančičanskej vodnožky hučbnej šule. Juri Špitank je vo staviznách zjeď přednošoval a k tomu historické fóta pokazal. Překvapenka svedenia by vústajenca na statoku. Vše poskytky tiež večerný koncert Horianu sú vobydleriu z tojšto okolných sú přivabili. Nebelčanská založba za nučko kmanošť je si konstitúdňa z delegáciu francúzskych partnerov na Zonine vomeniva. Tak podachu hosťom a tudyšim podpiračelam dolad do plánu nebelčanskej založby. Kajž žili předseda Tomáš Čornák má domě založby na Lipově mez druhým vulkokuchňa za předživanie bioproduktov na stač. Francúzce hosťo z miestačka blízko Cannes maja již o 20 let na zonieniu ze spichovaniom strúho zaživenia přes miešanské tovarstvo a odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt sú serbským ratariam včera na zhromadnej konferenci predstavili. To bych upovieště, kýž namákače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca miniate svonco a mručile ve vodmenie vo stanie sucho a to při maximálne 21 stopňach.
0: Rheinische Serie hijo skadzeja na droach pakiste šitko spi, znamenša što je štoke vopkat nastupa, može se rec, v skadze žene ne uladam. Hačenja tišnic, jeli nešto uladače, pisače nam rade, kaj še Bettina hijo prajva, přes našu damotnu app, tam namakače četovu funkciju, aj, abo rade te zazvonče tu, do budeckého studia, moj sa s Bettinu přes skužo školi informáciu, veselimo 4 po napo 6.
1: Serbski rozvoz.

se da menšino. Bo na po šestšiche, no a šuši dženca rana po puču, tun bio na tutun informaciju keďže buvač, so vosebe v Radvorske končine. So kietro tvari, nic je naš Radvorju samim, nie wat džencnišeho tež mir skamenej a Mirkovom na S106. Na doši 700 metrov so tam asfalt ponoví, no tež staré kolie, kýž tam nedaleko droj beža so to runia votohaja, bo vutohaja, môžeš tež rec, hadž do konc oktobra je droha dla tvarských dživo kompletne zaurena, plači to 600 000 euro, tak krajne zariad za drohotvartu budešine kýžje za Cevovicku zamovite. A za všetkých, když sa na mieste tam nevúznaja, vopieska vedže přes Lutopč a Radvo zase do kamene. Niešto viac hač mesac, co tam tvári, mes kamene a Mirkovom od džencnišeho hač do konc oktobra na to mili pomyslič, dešte dženca popuču. No a pokývaš, to nám do džencnišeho dňa a do přichodných dňov takhle do zajímavých zariadovaniu kýva, to vám nedom predstaju tu serbským rozvosu 8 po napošeščiche.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vulký džiuto běše, když říká, že zase nová serbská app vůvije. Kostarians, ona říká. Vůvita za to, že můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a si tež od přečelu obladač. Tohle jak vůpadá aktuálně okolo serbských appů. Užívají se z toho hýště a jsou snadno hýžo nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí sovi příchodě vůvič? Všitko to zoniče dženca večo pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič sa
1: večo. Čem sa večo?

Theresa Lindnerec. Jesac menšino došešćiće nočiska a Serbia do jetro dobre přečestvo. Před 1,5 tyđenjem hakle je 6 serbsce rečacem. Je so tam na Karlovi Univerzitě Praze rečne certifikat přepodal voni, su so ze stipendijom českého knježostva na lečnej šuli v obdžilili. A nitko su vjacore zromane projekte mes česky, sakski a tiež vizor se Serbami planované a Serbia vo toho tiež profituja. Vo sebe adventnem času maja tu ešto projekto planované, džiž so vo sebe české adventne a hodovne navožky predstaja. Tak môže napríklad ve vobvuku darových vikov cičeho adventa na postovom namiešče budúšine, kajštiež na vopetách serbských sach, zajímce, české tradície a navožky zeznač, vúspytač, a ja hižo septembre môže so šulario serbs Gymnasia Veselič môže tam minúce českú reč a kultúru blíže zeznať, to zmeja česko klanko živadúve kruch s hosťom na SGB. A projekty spichuja sa přes kraj Saksku, so bychom ješ so styky mes Sakske Serbami a s našimi českými přečelami poupšili. Na to smieme sa veselič prichodnem času tu našej hornej Vúžice, našej domizne. Nedom, 8 do 6.

0: Geschichte heute in Azinatsche, jetzt wie Mädchen da Bädel Knassedom, an jetzt kocht sie müsste raus Pütatsch, Sromanie raus Doppelminatsch. So, a wulke Praschen im Amnawas, stö da nies watschit wo. Jako serbske Satschuali, jako stö tam Seischweras Bobeli. Troschku spodzimne to schakje, aber nies watschit wo. Leži wosrič serbske Horni Wužice, direktne podla katolskich Kunčino. Dola serbskim zjavnem Živenju, raje wies, Lidma rolu. To pak bie nede raz cüle jinak. Poveda nam nitko Mirčin Wenk.
1: Dženca zda so nesvačidu skere nimske byč, tola vesma boa te serbske stavizny. Trudla malinkoa.
2: Na nesvačidu cüle jednere bieše na vuznamna serbska evangelska fara. Jo su vuznamni ľudžo skutkovali, hiža přes te farostvo, jo bieše vulke vúčarstvo, jo bieš jo baha či búria, a bieše tiež jene pomerne vulka vasada, a sreč Serbio, to bieše sobo jena v tých centrálnych serbských evangelských vasadov.
1: Tohodla bych uznamne serbske osoby ve vse husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vun by vše 200 posta letami jeden z prvných serbských basníkov. Dalša vážna osoba to časa by učil Juri Vanak.
2: Nic je než, dokud on doha tu byl, ale on je najskritější na opravdu ta vůčarská, kubvanská osobina byl. Jo. A znamenče ze srbské stavěznou je nám znáte, že on se o všelaké staral, že obohu srbce moženci tež do dalšího vůkubania přišli a mestu těmi je tež například Jan Rade Srbvěla.
1: Nemejachu pak nesvačidle je než farario a vůčarjo. Zev se pokadža tiž ľudový basnik Jan Heinza. Miestrujim je on, dženca jako korový spiel znatu basin, mačanú reč ľubujú napisal. Tola kak by jednore münsky k basneniu přišo. Dr. Franz Schinn.
3: To je poprom hakle co stavo, že on potom v menie ve zvulkých žarach, tam je še on jedno přečela a bobaj staj so hubičovaj v tem nekajke vesne podavky do rončkov staječ a ľudí štipač s tem. A to je tiež te markantne za Jana Heinzu, že je on také loštne a žartne vece písal.
1: Basnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidlo hišče kytro serbske poveda vjesnan Andri Wirt, kiš so ze staviznami se zabira.
4: To bieše před 100 letami hišče nimalešo rysy serbse, also serbska ryč bieše všetne tu svišeč. A vieso, čo je srudna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tujšto zmienilo.
1: Tuta zmiena by so spiešne odmiva. Andri Wirt o tem serbským v svojim dičatstve sreč 20. listotka, jako by je onan Gerard Wirt farove vse.
4: Te starši na kojiže pa te čet a vôky a te serbske kemže bych všetci te jara dera vopotane je v nesvačidle. A myša doma smo jeno serbsce rečili. Ale voko dokole sa te truje džiči, to nikto nebyže s kým ja buchmo serbsce rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniky, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinkova.
2: V cirkvi je namaka tojšto serbskih napisov, že sú šil ze časa po druhej svetovej vojne, ze časa serbského superintendenta Gerharda Wirta, ale tiež na kirchovej pši cirkvi, alebo tiež na porebnišťu namakame tojšto serbskih napismov hišče.
1: A tiež trošku serbského živenia ve vse hišče je praj Andri Wirt.
4: Ale nic nieke kaj organizované, ale tak sú my, takých my som mieso, bo znajemo serbsce, môžemo, to my to tiež rade užívame.
0: Hej, serbsce rečeč, když serba zetkáš, nastajenie Andri Wirtam, však nejenož nesvačidle, ale šudžom ve serbách. Dobrá idea. To myli si sa naraz vúbidomič. Mirčin Wenk je so ze serbským nesvačidvom zabieral a nám rozpravial tu serbským rozvosu.
5: Štímo se šva, se sobo smil kva,

0: Policja z G.
1: Budyšinje je 19 letni šofer noci na nedželu z vopačni modri svicu policiju rao. Po informacijah Zorilske policajske direkcije bi svit k tute počinki v obkič buval, muždre je spytal drugi šoferu zastač. Na to je potom pravi zastajnice kontrolovahu, vopačnu modru svicu z čazahu a policija tom zvisku na to skečbni, so je privatne zasađenje takih osebitih signalu kvostaj. Also můžeš přes to týši zmnu důlnošť zubič. Včerovšeho rania a člověčera jsou s helikopterom, psami a viacorými ježdidvami 72-letného Jitku lesu pytali, vůlke zdychnenčko netko policia zžili, zo jsou psy muža lesu namakali, jemu se dereže, tak říká ze stron policie.

0: Po sobu spiewa Jörg Weiselberg, a pojď nitko z nami rade sobu naposedmich do naše hone w Łužicy, do powieścio, do nowych informacji.
1: Serbski rozwóz. Powieścio. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Za nowo wiesnanostu hodzi jabu czera Aleksander Mann z 61,1% wosu wuzwoleny. Wun przysłusza swobodnym woleriam, aby do toho hižo zastupować co wiesnanosta. Tamny kandidat, gminski radziciel Percy Hulfeld, by jako bestronski jednotliwc nastupił, a wosoma cice 3,9% wosu dostał. Dotalny wiesnanosta Gerald Meyer poda so oktobre naumink. Volič smidžiše hodžiju nidže 2000 svobodlerijo. Na hučbne svedžin pod hesvom Serbski noci smidžahu ansambluce SLA sobotu večer nidže 500 vopetuvarijo do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podahu so naslidu serbskih hučbnih tradiciju až nejahu mocny přiklesk. Pjatku niše predstajenje dobijahu vedradla vodprajič, vupadnjene predstajenje so sreč septembra dome serbskeho ludova ansambla Budešinje nakvata. Včera je ko Budešin s tradicionalnim kuždoletnim koncertom na Čornoboze ustupil. 60 vopetuvarju je puč na horu namakao. Programi slušešti spivaj za žunski kor z vazovskeho spivnika. Ze spivnim vopčivanjem Jurija Pilka spominaše so tež na jeho stote posmjatnine. Koncert vodmeso na dnju Honije v Užicu, a spivaki a spivarjo predstajiću nimo toho nimske, slovakske, italske a francuske spive. Niče 200 posta ljudi izčeovaše čera preprošenju domovinske skupine Pančice Kuko na svojbne popodnjo. Tute vodmeso na arealu komunikacijske arene Pančicah. Vosebiti verškaj bište prezentacija vonjoveje vobore, kiš predstaj historijsku štyrikolesatu ručnu šprycu z leta 1906 a 9, a v ústup Lipko pod navodom Jadvigi Kolfostoveje. Studio Lucia překvapi zajemcu s VR naočimi, s dobom votery so arenie pšelatka vo vúdžarským tuarstve ve vse. Tošto staciu za džiči poskytky skulojči. Na vesno svedžen 605 a 70 let zjecu sobotu na špitanke Statoku a Brožni je nedže cista hosči přikvatalo. Popodniši kulturni program je dorostu a skupina serbskeho folklorného ansambla Vudvo vuhotuava zromadne ze šuleriemi pančičanskije votnožki hučbnije šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja by vústajenca na statoku. Še poskytky tiž večerne koncertorianu sú obydleriu z tušto v okolných sú přivabili. Nebečanská založba za nučko kmanos 6 sekund studenia z delegáciu francúzskych partnerov na Zoninia vumeniva. Tak podachu hoščom na tudušim podpiračelam dolad do plánu nebečanské založby. Kajž zdjeli předseda Tomáš Čornák má domě založby na Lipovi mestrujim vulkokuchnér za předživanie bioproduktu na stač. Francúzce hosčo z mestačka blízko Kan maja jižo 20 let na zoneniu ze spichovaniom struhoho zeživenia přes mešanské tovarstvo a odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt su serbským ratariam včera na zromadnej konferenci predstavili. To bych upoveště, když namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čenca přečelné svunco a mručele ve vodměně vostane sucho a topší maximálně 21 stopňach.
0: Na našich vůžijských drohách doždere běží, jenož nic, měs Mirkovom a kameny na státní droze tam vodženstvíšeho jmenujce tvária hač do konc oktobra v opěsku su vupísali. Tuž vám dobrou a věstu jezbu a ráde s děčinám, když vůdadače vyskače, abo nekaké kopenia hač na autodroze, abo na nekaké vokrezny, abo tyž plný droze, to smůžečné bráde žilíč po 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Já vám sete, zpívá Michal Cyš, ja by tý si tým jo. Po takým pónym kunca tydženiu zase so vožat rapač ráno šulerio. starší, šícele bej von. Zrade serbský rozvoz vás tam přewodža. Beč, bona posledemiche. Bettina a Jakub, strujmoj.

0: Wasson. Bona po sedmiche, a dusch stejsch na parkovanischu při serbski zakvojnej šoli Pančicach Kukove. A ladaš tam napravo, tam po skodže pravim kšidle tvarinja, koha so muzej Čišinskeho. Tak rec od busového zastanišča jenož nikotre metre zdalene. Štož je runje tak myslene, zo bychu mohli šulario a tež vopetovario štěžky Čišinskeho do muzeja založič. Nětko pak to hiště nemoža, muzeježno nikotre leta zavrene, hižo před pět dětami rekaše, šo se ponoví, přeriaduje, modernizuje. Dy da nětko vopchodže votivreja, Jeso, Bettina Wenderotova naprašuava, z mawe nadziju, zo stano tola hisce lica, lice 178 posmiertnych narodnin pasnika, co so to zmożni.
1: Wotorenie pak sodlije. Pozdaču wieczny kapitel Muzei Čišinskeho, buhižo lice 2021 nastočene. Pomjernje spiešne je so tedy multimedialny rušk stvoril, z modernym wuotuvanjom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je říkalo tedom, haj bože, co to netko očiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále, a netko můžeme to zase, co tam zestaječ. A krutko do otevřenia plánovaného je tak rec ještě raz také hladanie tam bylo zhromadné a tam jsou si oni naju, Jadvigu a mě sobou přeprosili, dokud však bychom mohli krutko do toho tyšto štěžku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon jsme mohli tam zvyštivoj na haj, jo, jo odvidět, co oni celé jednore té staré vitriny, které jsou tam byly z 50. 60. let, zase se nastaje a tak a se s těmi starými originálními textami. To, jo, se nám je zdalo, že to nebo někde optimálně rozrysaně bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec Manželská, Jadwiga a Fabian po takým natom možné v obsahy riadovač, kročič, vupytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informativna a zajímavá přelatka vo živinju Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokud jen muzej tam jen očakuje nešto, što se vůstaja. Od cidimenzionálnych vědskou nie jara veľa vyše vo Čišinského. Tam máme te knihy a jené na oči a tak to je kus problematické, že máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český džil dživa informáciu tak prezentovať, že je to tola zajímavé, ale že nie sú te cúštiny jenož plné texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekče, kýž převzá grafikár Štefan Hanuš. Vun je stajný v umienie s Kolfürstec Manželskými a si heju vama, kak môli so v obsahy tak prezentovač, zo ve vôve přiladovaria vostanu.
2: My so nádžiame zo romadže se Štefanom Hanušom sme vistu možnosť uvili napríklad z prezentáciu komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dečom, ale ľuďom ľubí a až tu už vopročne vúbší zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť došť sa vopčítať v forme textu.
1: Remesnice, tak Županka Kamenský, Župy Diana Vočerjová riekne, sú ižo pilne podživali.
3: To je šo niekežno bylo přes vinkec firmu Tvárené, a niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré sú všelakore vúzbehuja, barbojtne a to by sa ešte přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, že sa muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšiušiem stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak so môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovač.
0: Snano však potom klitu k 171. posmiertnym národinám Jakuba Barta Čišinského. Što so a kak muzeju v Pančicach Kukove hýba? O tom je Bettina Wenderotová s Fabianom Kolfürstom a županku Dianu Vočerjovej porečová. Kompletny dlhší přinošk o tom sme čera k nedeli vysovali a namakače jún na našej internetovej strone, kajž tiež našej dámotnej app MDR Serbia, kajž tiež všetky povešče džensnýšeho dňa a tiež přinošky sovie chceme tiež vám potom dispozícii stajť 6 hodín 42.

0: Je Bedle Knauersom.
1: NDR Sachska Serbski Rosvos. Sport.
2: Šeste Bukečanski motocross po Šernišću je sobotu nimale dobota padnou. Nedom jacori piloča nesu so napuč do rodec podali, abo motonske při vodžniatem polu na připovešaku steje ostajili. Silne dešče sobotu otranja ač do popoudnja postarachu so menujce vo kytro bočanu čaru. Nekoci z mužiči pak startovachu, tak napšikvad zamuje Langa z Ralbic a Zdenek Král z Javory. Langa obsadži na svoje Yamaha 7. miestno a Král z motorskej marky KTM 10. Riane duel nastavi 4. biju mez konečanom Robinom Rehorjom a huskočanom Viktorom Belkotom. Rehor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov steješe smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. miestne na dobečerskim podesče. Pieskečan Matias Kupka Huskvarna bu v samsnym vubeđovaniu 9. Koparske vusledki Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosulc Rotk 4-0. Sušečan Leon Šota vyhýžo v druhej menšinie 1-0 docpiv. Koparske vusledki okresná Vyša Liga po 15 menšinách 0-3 k počase 1-6 a na koncu 2-7, to je vusledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warjovo při dezastre celištaj Simon Koco a Luis Kreutz. Naše cedobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Čestne Rota Aleksandr Wauda. V okresnej lize štafla 2 skonči sora Nebelčice Minakau včera po podňu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
3: To by je dobrá z našej strany doby špreč. Sme sa reprezentovali, sme silné celky uvedemili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vlastne vek od tých mladých rajarov, boh ja prajú, boh to zasúžené doby, či bolo tak, sme s Zdebkom spokojom a pri Rianem Medre dobroch uvideli.
2: Rota Nebelčice William Plettner, Radvor Sepice 1-2, Rota Radvor Claudius Buscha, Kinsborg Vužnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik a FC Vužica Športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiérnu vinovatostnú hru Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbske rajne zjednočenstvo bychu samorota hosči a dvoje do Cpik Šeščan Bimak.

0: Как далеже, но то може вам рец на повосми с нашими поещами.
1: Сербски розвоз. Поеще. В студио Бетина Вендеротова.
2: Доброе ранее. Za nového vjesnanostu hodžia bučera Aleksandr Mann z 61,1% vosu vuzvolene. On přisvúša svobodným voleriam, aby do toho hižo zastupovať su vjesnanosta. Tamný kandidát, kmínsky radžičel Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 83,9% vosu dostal. Totálne vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink, volič smidžišo hodžiju niđe 2000 svobodleriju. Na hučbne svedžin po tesvom Serbske noci smidžahu ansamblu CSLA sobotu večer niđe 500 opetuariju do Šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podachu so na sledu serbskih hučbnych tradiciju až nejachu mocny přiklesk. Pjatku niše predstajenie dobiahu vedra dla Vodprajič, vupadnene predstajenie so sreč septembra domie serbského ľudova ansambla Budešinie nakvata. Na vesnú svedžin 605 a 70 let zejice sobotu na špitanke Statoku a Brožni je niedže 300 hosti prikvatalo. Popodnejší kultúrny program je dorostu a skupina serbského folklórneho ansambla Vudvo Vuotuava zromadne ze šuleriemi Pančičanskie vodnožky hučbneje šule. Juri Špitank je vo stavi z nach zíc přednošoval a k tomu historické fota pokazal. Překvapenka svedženia by vústajenca na statoku. Vše poskytky, tiež večerný koncert horianu, sú obydleriu z tešto vokolných sú přivabili. Nebelčanska založba za Nučko Kmanoš je si konstudžinia z delegáciu francúzskych partnerov na Zoninia umeniva. Tak podachu hoščom a tudyšim podpiračelam dolad do plánu Nebelčanskej založby. Kež ždeli predseda Tomáš Čornak, má dome založby na Lipovej mestrujem vulko kuchnia za předživanie bioproduktu nastač. Francúzce hosťo z miestačka blízko Cannes maja hižo 20 let na zoneniu ze spichovaniom strúho zaživenia přes miešanské tvorstvo a odpovednú infrastruktúru. Tuto projekt su serbským ratarjem včera na zromadnej konferenci predstavili. Včera je ko Budyšin s tradicionálnym každoletným koncertom na Čornoboze vstúpil. 60 opetuariu je buč nahoru namakalo, programy slušešte spievaj za žonský kôr z vázovského spievnika. Se spievným vobčívaniom Jurija Pilka spomína 600 na jeho 100. posmiatniny. Koncert vodmie so na dňu Hornie v Užicu a spievaky a spievario predstavíšu nimo toho nemské, slovakské, italské a francúzské spievy. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvoru v svedžin serbského evangelského dôrstva Rubečicach opýtalo. Pučovanie je so vedra dla odprajivo. Ekumenickú nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelist a katolíci výrivy zromadne svedčišu. Potom přizamkne so zábavný svedžen z drežanské skupinu Potka. A to bych upovieště, když namakáče tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rianu džin nám kýva, dženca svunco a mročele ve vodmienie vostane cúj džin sucho a topší maximálne 21 stopňach.
0: Až to hodí so na Rianu džin. Rianu vúľade na našich drohách, tam všetko dere beží, vyskače, nám žene nepředleža, jeli papuču nešťa uľadače. Zdielči nám to rade, što šiže na kúže pát na svoje cedlce máme, je zasa od džencnejšieho dňa, mie smirkovom a kamenej na státne droze S106 čtvári a to hačo konc oktobra, tu iš mi to tiež sobu na to. Myslič na svojskú cedlku napísať, hevak, ste dere informovaní? Tak môžeme vás čeť, svač do džencnejšieho nového dňa, do pondele 24. augusta.
1: Serbský rozvoz.
0: Přeje dobrý start do džencnejšieho dňa. Z Bettinu a Jakubom, 4 po napôsmiche. Dobré ranie.

0: A nie tylko spytajmy sobie raz dopomnieć, z czym nie swaczidło, jako serbskie zaczuwali, jako z czym tam zaśły raz pobyli, trosku spodźmy to szakie, albo nie swaczidło leży wosrecz serbskie honi w Łużicy, direktnie podla katolskich kunczinów, tola serbskim zjawnym żywieniu raje wies Lidmarolu. To pak by niedy junu cyle inak powieda nam Mirčin Wenk.
1: Dženca zda so nesvačidlo skere nimske byč, tola vies ma bohate serbske stavizny. Trudla malinkova.
2: Na nesvačidlo cele jednere byše jedna vúznamna serbska evangelska fara. Jo su vúznamni ľudžo skutkovali, hiža přes te farostvo, jo byše vúlke vúčarstvo, jo byše u bahači búria, a byše tešie nepomierne vúlka vásada, a sreč Serbio, to byše sobo jedna v tých centrálnych serbských evangelských vásadov.
1: Tohodla bych uznamne serbske osoby ve vse husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vun by vše 200 posta letami jeden z prvných serbských básnikov. Dalša vážna osoba to časa by učal Juri Vanak.
2: Nic je než, dokud on dohodu byl, ale on je najskritější na opravdu ta vůčarská, kubvanská osobina byl. Jo. A znamenče ze srbské stavěznou je nám znáte, že on se o všelaké staral, že obohu srbské moženci těž do dalšího vůkubania přišli a mestu těmi je těž například Jan Rade Srb Vela.
1: Nemejachu pak nesvačidle jenž farariu a vúčariu. Zevce pokadža tiž ľudový básnik Jan Heinca. Miestrujím je un, dženca jako korový spiev znatú basín mačernú reč ľubujú napísal. Tola kak by jednore mňnský k básneniu přišiel. Dr. Franz Schinn.
3: To je poprom hakle co stavo, když on potom v minie ve zvulkých žárach, tam ješ on jenom přečela a bobaj staj so hubičovaj v tom nekajke vesne podavky do rončkov staječ a ľudí štípač s tým. A to je tiež te markantne za Jana Heinzu, že je on také loštne a žartne vece písal.
1: Básnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidlo hišče kytro serbske poveda vjesnan Andri Wirt, kiš so ze staviznami se zabira.
4: To byše před 100 letami hišče nimalešo rysy serbse, also serbska ryč byše šedne tu svišeč. A vieso, čo je srudna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tu išto zmieniva.
1: Tuta zmiena by so spešne odmiva. Andri Wirt o tem serbským ve svojem džičatstve sreč 20. letstotka, jako by jeho nan Gerard Wirt farove vse.
4: Te starši na kojiže pa te čet a vôky a te serbske kemže bych ušetce te jara tere vopotane jove nesvačidle. A myša Tomas mu jeno serbsco rečili. Ale vokodokole sa truje džiči, to nikto nebeže, s kým ja boh mu serbsco rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniky, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinkova.
2: V cirkvi je namaka tojšto srbskih napisov, da so še z časa po druhej svetovej vojne, z časa srbsko superintendenta Gerharda Wirta, ale tiež na kirchove pši cirkvi, abo tiež na porebnišču, namakame tojšto srbskih napismov išče.
1: A tež trošku srbskeho živenja ve vse išče je praj Andri Wirt.
4: Ale nic nekaj kaj organizovane, ale tak so me, tukaj mi so mjesto vznajemo srbsce, možemo, to my to teď rádi užíváme.
0: Oj, serbsce rečeč, když Serba zetkáš, nastajenie Andrija Wirta však nie jenož nesvačítle, ale šudžom. Dobrá idea. Mirčin Wenk je sa ze serbským nesvačítvom zabieral a to 7 hodín 1 a pol stá.

0: se z nami zaspívaj. Serbská, prina serbská kulturná brigáda v 8 hodín 7 na čeromadže s Juliusom Pašku, kýže tam malé zolo mil. A netko, pojče ráde z nami votvosovač, volič. Telko ľudí, kaž ište ženie, je lica sobu volivo, Hornio Vužiske svoje leta, a to poprom nejeplná serbským rozvozu přece vujka téma, tutun kroč pak tola. No, Bettina?
1: Hajcele pravje, doromade 1302 ľudí je svoj vůz vôte dalo ve vůbeđovaniu Luzácia zviazka, kýž to liekuž leto organizuje. Lieca džiše vo povolanské pomenovania a nametované bišu napríklad také nešto kajš fuchtelmiesto za dirigenta abo tiež veľko vajbel za masézu, tiež jara riane. Doromade 12 žodných povolaniu v horňovúžijským dialekče sa tam nametovalo a vyššie, ktoré svoje dobilo. Jedné, ktoré vopravde tej Serbia znaja, znamenča jednom dialekče. Ja som si vysta, či okolo Kruščic, hač druže ja netko nemôžu prajč, ale tamto znaja to Fajerripla. Što by nevyšte netko, što je Fajerripla. To je vysa tún čorné zdraščené, kýž váze po cechách. Je zamovite zo ve vujeniu vohenie na stane a dusa jeho dotkneš ma to, zbožo přineš vysa miniu saznika. V honjovúžijským dialekče klinči to Feuerripel. Ja ne, mač Stepan Feuerripel praja?
0: Ha, to.
1: Spisone honjo nemčine by byl Feuerripel. 210 ľudí je za tuto slovo sovalo.
0: A my s nimi znamená tiež to, što sávo. Vúsled k voľbu honjo vúžijského slova búčera na honjo vúžijským domizniským dňu vôzjevene a je to Feuerripel, kýšak tiež my Serbia trošku znajeme. Slim je 8 hodín žiadnače. Anka Rätzener nam zaspiva derje, derje je na zemi.

Dere jena semi vosom hodin jeden advatsa chi haja bo jensi sheho. Mir smirkovam akamene na statni droze tvare to shaksem vjatsare krutstu vusevanju. Nas bom niu tam vobnovja na 700 metrach jiznum. Bolipšu ja vodvodnenje a tiš stare kolije vutvarja. Tvarske džiba traja hač do kunca oktobra a plača nieđe 600 000 euro, štož zapvači kraj Sakska. Droa je tým času zaurena a vopjeska je tiš vupisana mies přes Lutopč a Radvo zasa do Kameny a naopak do Mjokova. Busovi zasanišči při S106 Lutopču a Mjokove so v tutým času poslužovač nemožete. Provizoriske zasanišči do vobi v smeru v Lutopču pri S107 máte potom rutuje narunač. Tuž, všetkým, kým som popúču, dobro jezbu a dženca taká tak, dobro jezbu na drohách je došť mierne, doječe si dere a vieš, či džeškuli ešte popúču se serbským rozvosom.

0: Bojče lubeđeći, cu vam nešto pokazać. Smiče při jednej premiere, budlabeč.
1: Nytka pak sem čipna, wujo Achimo.
2: Ja tež, nesme hišče ženje ve vašej brožni byli, Beno.
3: To je naša džovanja, Mira. A ve zajšvrtnjach je papa jo husto nytka byl.
1: Potek im vyšvočo dže.
3: Nie, Tia. Nesme džach k njemu nut, a rec mi papa tež ničo njehaše.
0: Nevedžach spočatnje haco mi cova věc z cova šlachči. A to dla njechach tež žane vopačne vočakovanja budžič.
2: To klinči kajštajki pravi mysteri, že voto, što so jole spode starije plany kova?
0: Hej, naže žaden červene přikro nimam, ale šo jedne. Dajče so překvapič. Voila!
1: To je tohle, jeden blidový keko!
2: Cool!
3: I papa, si jen sam natvoril.
0: Ne, na, s pomocou interneta a dobrých pokyvů z NATO, když dys a dys kikary tváří.
2: Je šo rune a celé poradne. Nebych zcela riec mua, hač je samočinené abo kupěné.
0: No haj, trošku něšto šak tež můžu. Snač nic přeco telko znovu a bulom. Viace zvůšik nemaj rukomaj.
1: Netřeba štegi skromne byť, vujo Achimo. Tun kikar super vupada. A to najlepšie je, zo si jun v babach esiot kopačku lakíruval.
3: Môžeme jun raz uspytať, papa?
0: A, jasne, to odlašče tola joho. Vysče moji prejni testovario. Cú viedzeč, hač so dere na nim raje, aber hač dobu hišče na niečím filovač. Tia a Mira, stupte so tam preki, Beno, typu kemni. A Jole, mam bul.
2: Ty chceš sobu rač, vujo Achimo?
0: Ej, no vieso! Što da si ty myslíš, zo sem kikar jenoš za vás tvariu? Pojče a pokažče mi raz, što môžeče. Raz, dvaj, tři, SJ, kikačky!

0: Naša mýtská milinka a s tým je Napo Džebečíš.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobre rania. Za nového vjesnanostu hodži je bučera Aleksandar Mann z 61,1% vosu vuzvoljene. On přisluša svobodnym voleriam, aby do toho ižo zastupovat se vjesnanosta. Tamny kandidat, kminský radžičel Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 83,9% vosu dostal. Dotajny vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink. Volič smidžeše hodžiju nedže 2000 svobodlerijo. Na hučbny svedžin pod heslom Serbske noci smidžachu ansambluce SLA sobotu večer nedže 500 vopetuvarju do Šmohčic vítač. Balet, kor a orkestr podachu so na sledu serbskih hučbnych tradiciju a žnijachu mocny přiklesk. Pjatkolniše predstajenje dobiachu vedradla vodprajič, upadnjene predstajenje so sreč septembra domy serbskeho ludova ansambla Budyšinje nakvata. Na vesnu svedžen 675 let zjece, sobotu na špitanket statoku a brožni je nedže cista hostši přikvatavo. Popodniši kulturni program je dorostova skupina serbskeho folklorneho ansambla Vudvo vuhotovala zromadnje ze šuleremi Pančičanskeje votnožki hučbneje šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fulta pokazal. Překvapenka svedženja bi vustajenca na statoku. Šeposkitki tež večerny koncertorjanu su obydlerju stojšto vokolnych su přivabili. Nebelčanska založba za Nučko Kmanoš je se konstudženja z delegaciju francuskih partnerov na zoninja vumenjava. Tak podachu hostšom a tudyšim podpiračelam dolad do plánu nebelčanskeje založby. Kajž izdjeli předseda Tomáš Šonak, má domě založby na Lipově mestrujem vůlko kuchňa za předživanie bioproduktu nastač. Francúzce hostšo z městačka blízko Kan mají již o 20 let na zoninju ze spichovaniem struhoho zeživenia přes měšanské tuarstvo a v odpovědnu infrastrukturu. Tutom projekt su serbským ratariam včera na zromadni konferenci predstajili. Nidže 200 posta ľudí zčihovaše včera přeprošenju domovinske skupiny Pančice Kuku na svojbne popudňo. Tute vodmiesto na areálu komunikacijskie arény Pančicach. V osibite verškaj bište prezentácia vonjoveje vobory, kiž predstaji historisku 4 kolesatu ručnu šprycu z leta 1909 a vústup Lipko pod navodom Jadvigi Kolfostoje. Studio Lucia překvapí zájemcu s VR-navočemi, z dobom voterí so arénie přelatka vo vúdžarským tuarstve Vövse. Tožto staciu za džiči poskytky skulejči. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvorový svedžin serbského evangelského tuarstva Rubelčicach vopytalo. Pučovanie je so vedradla vodprajivo. Ekumenijsku nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsce a katolsce výrivy zromadne vo svedčichu. Potom přizamkne so zabony svedžin z drežďanské skupinu Potka. A to bych upovešče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca sú vunčne, nekotrý mruče let so tiež přidruža, ale te nie sú strašne, dokež ostane čenca sucho a to šo pši maximálne 21 stopňa.
0: A kak rene sa so vunčko smie na nás, abo vulkotne. Vulkotne tež na drohách, tam všetko dere a vešte beží, brzka, čiže ono nemáme, jenož mes kamene a Mirkovom. Tam so droha tvári, o tom sme vám však ráno hižo rozpravili. 4 po napoďevečiche.
1: Srbský rozvoz.
0: Všetko dobrý start do dženc nižšie punžele. Bettina a Jakub tu smoj.

Oi predne schulski žien v zakvatni šuli lutki v žiloje. Viele vjaselapši ukninju ljubestani a šöknem drugim novackam. Jo, šula za se statujo v Bramborski. To je naša predna tema žinca za uši, či advažas čatysac žiši v cevi Bramborski se zahopijo nove vtresk živinja. Jano hovoroše bosu jo se skoro tysac žiši zašulovalo. Te rozbužone narske novacki z cervenimi micami su zase duce signal za šoféru vesebne rozglednive duce byš na drogach. Bramborski kupaňský minister jo přichodne šulske leto pomienil ako vielgin upominajúce, dokulaž dajo viele úkníkov a viele neobsajžonych miestnú placeptajú tomu napřešivo. Kak ugleda při dolnosaskim gymnázium je, to svišeme net za přiduceju muziku, ja net telefonirujom ze zastupnejo direktorku šule, ale muzikaliski se ninto ešte raz dopomnijome na zachatne koinc tyženja na balokoparski svežin ve Kšišoje.

0: RBB Serbski program. Povijest ci.
1: Wabienska akcija. Zabužijske derbstvo duce vachoše buzu. Dorovščane dostanu svojsku ucmicu za dolno sjasko rec, a jaden balokoparski event ve Kšišovje píša historiju, a k tomu nentovici v našich povijestčach. Ojo Gregor Klim, dobro žen. Znobijo imedžovijo akciju wabije za kulturne a regionalne derbstvo Vužice. Pod motom Lausitz echt abgefahren, jo bus hošebuskega obhrada duce. Na njom su vižeš logo partnerjo ved projekta UNESCO Peš, gospodarskega regiona Vužica a Vužica festivala. Ve velikih pismikach jo ceta šteke na serske, vjelicna krajina, mecne derbstvo a vjelicki festival. Z akciju kšje pokazaš na imateriellne derbstvo Vužice, k tomu slušajú serská rec a kultúra a miestna UNESCO derbstva ako biosférový rezervát Bota. Rovnocastne vábia za program letosného Vúžica festivala ako víče startujo bus ježo ešte až do konca leta v mieste. Rezne centrum Vitaj ve Hošebusu je udalo novú ucnicu za dorosčonych uknicich dolnoserskej rece. S knjigami Šo jasne a jaden majú zachopienkárie nento nový zakvot a to dybkunie za start nazemského semestra v šúli za dolnosiarskú reca kultúru. Knjigve sú nastali na zakvaže gornosiarského údaša, veni sa fokusirujú na komunikáciu v všetnom živiniu. Z ucpnicu mogú sa ugnience přiketovaš na certifikát A1 toho skromadného európskeho referencného rámika a napšedajn sú mňa za drugým v kultúrnej informácii Lotka ove miestče. Veno dej cestčíš a petperaš serský angažemang v lichom gospodárstve. Ešte týždeň dvojko mogu sa zapýtaš naraženia za domovinské myto za gospodárstvo. Jadna 16. augusta skoncijo pedlejšo na frista, tak informirujo casnikárska Piedarka Božena Šimanec. Mytováš mogu sa předezeša, ako oplývajú serskú rec na žele, užívajú to serské ve svojich produktách, alebo spechujú také serskú kultúru ve tvoričnosti. S mytom zvizane je mňazo drugým vabienská kampania, přepodáše toho myta bužo 9. oktobra ve budyšenie. A my glídame ešte do Kšišova plagokojc stavia sa cora doživiva najväčšie balokoparské graše ve svojej historii. V DFB pokálu sú Kšišovské však zegrali přešivo zvieskovému ligistoju z Mainza 0-9, ale na konci to bolo šo jadno 4000 fanov jo přišlo také veľa z Mainza a Kšišov znikak 480 obedlariami jo bola prijedna serská viaz a rovnoca vlastne nejmenšia viac kdy raz, ako ja ugetovala také graše v DFB pokalu. Také ten FCE, Energia Hošebus, neobšišo konc týženia dali, tomu svojo zegravo 0-2 přešivo přešunikam z Augsburga.
0: Jadro.
1: Petr je chvotnem starše do týženia žinca zajča stupa termometra ešte na příjemné 21 grado z väčšieho pemrocone tuchulu, ale pesčej pokažo sa pon také ešte riedne jacorné svojnco a s byčším gvistatým nebiom padňo temperatúra pon v noci na chvotné 9 grado vyče za to svojncne 24 grado a v druhej povedce týženia bužo zase šoplej raz glídaš lic až do pětka ešte raz 30 grado dojšpijame, neperi vestrňo sucho.

0: Ajuš je naše ustrevanje mimo. Víče caká kulturné magazín na vás. Se vie Búžopen Vúžeský festival hešte raz téma u nás. Naše povestči a přínosky namakajošo teke v internete pod rbb-online.de/sorben. Tak to jo. Ja som Diana Šicová. Ja som in Drozdok Nujom. Mešo se derje.
1: Serbski program.
2: Serbski program.
3: Zatkula.
4: Nešto da heva.
5: Bitch tu animo, to rika usuanje, večorne komoce, zaso startuje.
6: Dort richtig, Claudioso. Nicht gerade dobi men saso se studia usuvač, a nic, pschirianem čopfem jedre pod hohem nebiom.
5: Se studia usuvač pak tež luščini, a dež máš pšitom išče fecich temu, tak a tak.
6: Hi Claudioso, Jensa Ritschime mir nütze vo serbskim Social Media.
5: Hi to fetzig klinci potekim vo Sencepci Radio.
3: Zatkula.
2: Moj start do tydzenia.

0: Zadkula.
1: Našto da hevaš?
2: Je pondžela 20 hodin a to rika vjezo. Zadkula vás víta, dobro večer.
3: Bičtura je nimo, po takým vysvame netko zase z Budišina a to z zajímavé tému.
2: Čenca rečíme vo serbských epách, po takým, kak aktuálne s nimi vúpada, vúživajú sa svoje hýšče.
3: Hej, ale tiež, hač existuje hýžo ideje za nové epy.
2: Za to sme si čenca expertu do studia přeposovoj, o tým pak nedom viace.
3: Hej, trebame vezať tiež pravú rianu hudžbu a vo ňu postará sa čenca Franc.
4: Dobrý večer tiež od dne, ja som sa za džensnejšie úsvanie vo písanú mešincu s pivou postarov. Tuž podáme sa miest druhým z SG Snevku na fecích fejtu.
5: Sobotu večom, ve vesný kočmi, je sveďa Alfons Detlef a Heinja tiež.
4: Do runia smeče sa na znáte oldie Everybody od Backstreet Boys veselíč.

0: Hajkaj Šeruni hižo zonili, sme se dženca ekspertu nastupajo v uvivanie Apple k nama do studia přeposuj.
1: A v unie přišo, pola na ju v studiu stej Kola Bajo, vitaj k nám Kola.
2: Tež vitajče.
0: Do večera Kola, hej a vitaj k nám tež, vod sme za tých, kýž jeho neznaja. Kola je 18 let staré, studuje matematiku v Lipsku a je serbsku app Kostrian sobou vúbil.
1: Jeho kompanjon je Cyril Mark Tupak, dženca bohužel nima kvíle a nemôže tu ešte tupola na ju v studiu byť, příšem pak sme čo sa na zajímavé vúsovanie vieselíč.
0: Tak je po takým ostenče pri rádiu, po příšenom titulu, že potom dále.

0: Mode Serb Kola Bayer, je Jensa Pola Naju v studiu a namaj vojo app Kostrians Bojera.
1: Vosa binste se njepšic pio app Vuvič Ceremark a Kola Bayer ste to čini voj.
0: Kola diš teku app Vuvič, šak čakaja na tebe te šelke zadževki. Mir zajmuje vo sebe rieč vo Apple a Android, šako dauja tam rozdielne funkcie a tak dále. Kak to poda vás bieščo, to šelke zadževky potom tiež, hej, sú to potom tiež šelke zadževky šišli poda vás, alebo?
2: Nej, musíme našu app šes Expo vúvili a to je jen systém, než môže jen tak rec jen kód písať a tu môže sa pon tie za Android a iOS rumáže vúživač, ale po niekotrých vícokaj napríklad po tých kartách, alebo takto sme pon robili tie za Android a Apple extra. Čiže ale samo na sebi je to tá väčšina môže jo poprom sam sná nieke.
0: A mezoprašeno, když šo to pon tuten tun kartu, aber statt za Apple a jo Android Chineli, bist du da wille Jiwa? Wille jetzt Jiwa hat da Dotter bist du? Also.
2: Na, hey, bei Apple ist man direkt Wujiwa, die tun Kartu hat Apple, alle bon bei Android, das man bei Mülli ja nur, da kriegt ja nur serbsko Kartu, das tut ja jo, wer Wujitze, der Mist, der Butsche, serbske Pomenuane, a to bist du die Schunkus Jiwa, to schon Satvaric.
0: Hi.
1: Habe ich denke ich Jiwach, so sah ich dir alle wo wir sind nach so einem Putschu. Das ist das Zürlam App kostet ganz viel. Wer denn auch witzig ist noch?
2: Halt oder mal schon Tag breit ist mo Sapoche ist mo Kuskwidu schon Milli hat der App Uja. Also nicht App schätzt du dich schon der App Uja in die echt Jahre Welle naukne. Erst muss man die Welle Smilko Chineli attacke. Also da braucht man nicht, wie so Welle hinak Chineli. A to je to na kúže patrí na jara derety za nás bolo.
0: Aj po takým všetkým veľa naukneš. Při tuto hobby môžeme pak tiež vo druhých témach riečeš napríklad vo penezách. Kola. Co môžeš při takým vúbiču penez zasúdiť, že nám je to jasné, ale kak veľa to je, to bych my k lepšemu zaradovaniu rade vedeli, šako sú vúbivare veľkých epo tiež dosť čerez to žive.
2: Aj. Also ja môžu prajť, že som dosť lere žiju. Und dann war es mir dokodo, als man die durch deren Spokojom, alle Kulturkotrisch der Seimuje, Nicke, der Wüsserkost, wollte ich zu auch, Spichon nicht Projekte, wo sauer, du musst in Zito, Internet, Schwubladatsch, Skyke Sumu, so nicht Spichoani.
1: Ich tue der Dokfan nicht, der Kost, der Dokfan nicht der Seimuje, dass man eine Baller dauert, weil er sauer, du bist der Schittkoste, Nicke, Sidom, der Wassum, 1000 Euro, das sind der Preis, Schitter, Schüssel, der Wüsser, sagt er, ich will alle Seimuje, dieser Drühe, selbst getorst war, Tam sa juno sa vúľadač, to sa vúľadaní.

0: Heute schritt ich mir vor serbskich Eppach, ma sauerschma sa serbski Ludwieser desch pschetzer svoje Rutze v Djele Nutska, a schelkich Luji gleich pschi Wuvicu Epp Kostrans podpiruje.
1: Tak je, bjes tu te pomocu by Češko bu Eppes Hotovic, doke še to vizor desch kitro dro, a tuž spichwanje nje cele bjes zmysva.
0: Ha jasem so, z samovitem sauerschbe ve wobuku digitalizacije Danielom Cobu rozmowjau a chcou vidjeć kak dživo vod beži a na čim tu časne dživoja.
2: Nej, my so pola toho dživa nik koncentrujeme na to, hač to bude na koncu jedna app, ale my chceme vieste služby, alebo vieste funkcie přesadžiť, hač to nik jenož na telefonu je, alebo hač to so na ličaku vúživač to. Nimo druhých nároku dživa mňa tiež na jednom projekte, a to je spoznovanie holosobšiny. A to je tak rec jen taký projekt, kýž jený nie je hotový, a my spýtame vizor tu kvalitu toho spoznavania polepšič a v kombinácii ze sotry tiež to ako simultánny prevožovar zasadžič a vieza bude tajky simultánny prevožovar na ličakách a tiež na šmoradkách jenom prístupné.
1: Projekt spoznavania hona serbšiny by našemu ľudu jara pomohol, ja bych sa oproče vieselil.
0: Aj za tých, kýž si myslá, že Daniel Coba to šitko samčiny nie vun na roky dále, da? Aj a radšo šitko naveduje, kajž vun tu praj.
2: Ja poprvom spýtam tak veľa, kajž možno druhých činiť štač, dokáž dže o to, že ja nic jenáš na projektoch dživom, ale že ja tiež sebi také strategické mysle činiu, što je rúne tie najnúznejšie štúby mu, što najefektívnejšie činič. Že sme snáno tiež našu necíšu strategiu přimeriť dobíme, dokáž je so sú sa nekajke digitálne veci tiež dále vúvili, što je snáno pred letom alebo dvema letom aj nesme vopkečbovali, ale nek vidíme, ok, to sa vúvie do hinašho smiera, my dobíme přemyslič, je to ešte zmysva pôdne, že my dále tak dživáme, kaž sme to hačo tak plánovali.
1: Hej, to vieš, že tiež trebaš niko, keď našo ešte raz polada a koriguje, tiež je nešto opak, alebo bez zmysla.
0: Tomáš pravé, Franco, ja chcem pak tiež vedieť, čo je v příšodže plánované, alebo čo slano v serbským ľudže ešte pobrachuje. Vôjte pak nedom jace, 20 hodín posta Marek Relka nám zaspieva. Přečelio.

0: Sekula.
1: Za nemskih burov su žnjeleca v osebe Češke, hocota a trajaca suchota ste runošk jasne zniživoj. Nemski borski zjaz kliči z jenoš 1,4 milionami tonu žita, 7% mine hačloni.
2: Tež neple a cokorova repa čapja pod suchotu, za nekotrych ratarjo budženimo toho džažene skotu Češke, dokež vuki falovacie vode dla mienje trave davaja.
1: Hat pola serbskich Buro tež tak spatne hupala, smoj s Romanom Veselu z Kroščic telefonuavaj.
2: Romanje, kelka hektarov da v obdživača štos, če vi tam plahovali?
3: Cirko ne obdživam v Napolu nekak 200 hektarov. Z všelakimi kulturami, vone mam šencu, ječmen, tež trošku žita, rybik, kukuricu, sojabune, roh a žanob za budesku fabriku napríklad.
1: Hej, 200 hektarov, to je za vulka ličba. Kak je vas suchota trichiva? Sú žne tež tak špatne upadneli, kajž druže v Nemske?
3: Žne sú leca špatne, do jara špatne boli. Poprvom do ždere započeli, ječmen byše nadpřerezne, ale čím pože sú tie suche ture odpravili, čím bolje si jen pitnú zojo tláta horcota, rune v júniu potom jara přísadživa a jo tam tušta únožka tež zniživa. V pšence, v rybiku, tam sú boli hač do 30% mene únožka.
2: Mačuje potom plán do příchoda, kak z hocotu lipe v obkáčeče, sáčeče po ensano druhé rostliny, alebo kak to funguje?
3: Ja som spôtal závodí, že trošku na to přimierič s tým, že jen tu nootnosť tých kultúru trošku zvyši. Ja som so jacore leta zabíral a tie

0: Dátne podpěru zomolí závody příchodnou sezónu financovat. Što ty o tom děláš?
1: Nej, letce dva faktory hromadě šindu. Spojnáte špatné žně a zdrujáte zvýšené košty, kterož přidatně potěžujete závody. Nekvěl je nestopňované ty politiky posledních let. Je může spýtať, co daleký míry v závodě na to přiměřit, ale někde potom jemá dých vůjnže. A jeli jo nemským ľudí vážne, že sú on sám se Židom zastará, pon, kde by on sa tých o to stará, že nikto tu se Židom produkuje. Hej.
2: Dobrá je búho u Roman Vesela z Kruščic k špatným vúnožkám letošich ženiov.

0: Franz, tu te leto krupce, sem zanju nuosku.
1: Na prajno kajku.
0: Sem so s holarskimi rozmovjav lepe prajne z Tadejom Donatom, Munjerek, za oni tučasne nove album šijotuja.
1: Hej, o tom sem tež již slyšel a to sem si livestreamer vobladal, ja so již jara veselu.
0: Hej, stanošče, vy tež livestream videli, když nevešče, što za tým šim cí vostenče při rádiach.
1: Můj, chceme vy za tež vidět, što to by po příšanej hudžbě zoniče vjat.

0: Zadkula.
1: Šrobjec.
2: V konecach svieča kocudzenia zaso nímsko-serbske přečestvo. Piatk a sobotu smieče na dvima flúroma je tak porane Hej Soač. Piatk očakuje vás mjez druhým DJ Skala a Simplex, Tobe a Zojo Back to Back Raupe. Sobotu smieče sa potom na DJ Happy Shelly, Jeno, Skatey a JJ Domoj Vieselič. Piatka sobotu ste za 105 euro. Konečanská modžina so na vás vieselí. Do runia piatka sobotu uvotuje v Nuknici zaso Nukstok. Potom zobie so Nukstok 2022 posledný raz v zúčenej forme vodmiel je netko pod novým jenom Nukstok is Dead oficiálne ročo. Piatka sobotu očakuje vás najšelakoriši DJ-ojo, kajž napríklad One by Riches, Arales alebo Univerzum. Za stu piatk plači 20 euro a sobotu 25 euro. Do runia poskyčuje za celú konstiginia tak mienované kombi-ticket, jún dostanete za celkonie 5-30 euro. Celú konstiginia maja v kultúrnej zahodže SLA vulke sezónové finále. Piatk smieče sa na DJ-o duo Bam Vieselič, od večera 6 duo za vás Piska a zastup je samo domotný. Sobotu očakuje vás v kultúrnej zahodže SLA potom highlight sezónového finála, od napo 8 zapiska tam mienujúce skupina Janka Hanka. Zastup sobotu plačí 8 euro. Nejdžilu potom zapiska od péčich znáte saxofonist Ju von Dolčen. Zastup bude tam domotný. V Horkách odmier so 5. a 6. septembra jichanský turnier. Je to 30. raz, zo jún koniace športové tvorstvo při kloštorskej vodže uvotuje. Mies druhým uvidžuje so sobotu a nejdžilu v přespolnom jichanu, drezúrie a skakaniu.
0: Zadkula.

0: Sobotu běše do podňa hišče desčík, ale připomňu je so vůvědrivo, to běše tež trivné v Kopšine sú so měnujce najsilnější
1: a najvůšiknější Serbia zetkali.
0: Na koncu klinčeše takhle.
1: Ale, što sú tam šos? Činili a za čo šitko myta si dachu, to zoniče po příšernej hudžbě.

0: Gula. Tisch, tisch, nie bewiera posenik und stygenia najrinche za aktivite wonka, jeso dosz morosur na makawa kisz tchichu so wubiedziewać, a to na wubiedziewaniu Power Serbia.
1: Wubiedziewanie, kotrzeż by sobotu w Kopšinie, był w tamniejsze modziny a serbsko-modzińskiego towarstwa Pau gromadze organizowane. Helena je tam na miestnie za nas była, a wie, jak su so tam draczwali.
2: Wieszcze dla, bak su start wo hodzinu przez to tyczdy byli, a modzina bu przed co bole napięta. Salomi Zelnakec, jedna z wohnich soboskutkujacich, je šo sobus přijotovala.
3: Po te co organizaciju smo jara veličinu mili, a smo te jara češko mili, dok smo prvni raz jako modina to sami činili, ale jasne musu so mu še veselo pšit mamo, a so su do štimte podla, a so to einfach ene rane popolno hodve.
2: Cokon je šešt mustvo sobši a na Kopšinjanskim rodištu vubidžoše, a to v disciplinach kaj školenju valčka, štaflom běhu s jejom, abo skakanju s Big Backom. Voderime, če by so modžina vězo tež starava. Kůže mustvo dostat dvě bleší vody a modostní muža chusí cautu z koubasku, pizzu abo pravou fyšekovou cautu kupič. Potom pak dělbešu pokazat, što za muža.
4: Nein, du brauchst einmal hier.
5: Saatkulki, Saatkulki. Rana, warten, ja, Latze. Was du lasche, Matze.
2: Prinje Mustvo wurde bis hier Radwowski Modzinski Klub, a tun žnieje silne psiklesk. Jako mito se daše pokal, gaščik piva a kartki za party DSF. Tež mustvo se najmočim sobu stavom, to bi mustvo mače pampe, a ich najmoči čvon bi štjornače let stare, vodo bi se mito mjenuce svod gošče. A ište jedne mito se daše.
6: A musmo doboli najmazaniši čri.
2: Celekutnje však vubiđovanje vzač ne se dobil. Veselo bi vizo najvažniše, a modostnim je se ljubilo.
7: Najljubša sacija bi Big Pack hüpfen, dukes, dass man stärker jene Muster drüber, ja, da die echt Spaß schwören, dukes, muss halt in der Kunst von Smetani. Mein Muster will bei Frauen Jordan, dukes, dass du mit Tschutschas motiviert, weil die dich ja todisch an Lust nicht so mehr an negativen Stazien.
8: Ja, gerade 400 Liter gerade saß, muss das ist so gut, wie man 400 Liter aus einer Brille misst. Muss man drüber missen, hat da so eine Agenz, hat da so tak spontane Bude, wo.
2: Samo Organisator, ja. Bych už spokojem se dňom. Tak Zara Hančíkec.
9: Po mém začiču je to vůbec, že jara dere běžovo. Já jsem to začiš má, že se to můžstva těž jara byly veselá milí. Do stáci je to šera dere klopfali. Já jsem to veselá, že to vědro, nik še nám do kartu rao, že to samo svunco on šišvo. Já jsem nážil, že někdy ta moča možná vyš, to power sap jo, a že oni to někde děku spoznají, že může to echt fecvat, a že se přichodne to snáno ještě nikotřiac můžstva všízo vědavo sebe těž modinským klubu.
2: Se napojemi Hudžbu a mocným šikleskom sú si potom večer v Kopšine ľubiť dali.